0: i cvičení lidé.
1: A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Do cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy, do cvičení šváby a cvičené žáby, do cvičení mroži a za nimi znovu.

0: Můj spánek křeští po střechách jak hysterická žena a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění omdlívá jak žena při lásce. Ach, usíná, však pádí dál ve zlaté ohlávce, do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostředí magní.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.

prosinec, nevlídná hodina. Nejdřív se šeří v údolích po jezeří, víš? Temnotou kůlen, rzí a prchem. Nástroje předků scházejí. Zvětšnělá vlhkost děsí se světla. Démoni tou branou vcházejí. Ránový větví koncelan. Krumpáče, kotvy, skládky a lomy. Studený brázdy pod vratkou várkou. Hynoucí půda tu poliká domy. Kde bylo srdce, mám teď jen závěje. Ale v čaji s medem je kapka naděje. Víš? Ve tmě hořící střechy od stodol, sestra mlčení, bratr alkohol. Ráno pak hned svrákání, kde bylo nebe, visí jen kost. Čechy. Nízká oblačnost.